Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: kůru. Nikdo nikdy neřekl, co je to tu za nulu. Jako kouzlo jsem svojí milou, přitom nebyl rváč. Odpovídám, jaký kdysi, co jsem vlastně zač.
1: Jsem vlastně zač.
0: Jsem záchranář, co tě zachrání na duši, na těle, než staneš z postele.

aby všem to bylo jasné. Pomáhám druhým a ta profese mě baví, já jsem prostě jinej, i když nemám svaly. V modrý uniformě jsem se prostě našel, nejsem žádný béčko, nejsem bramborová kaše. Co ti touhle písní chci vlastně lásko říct?

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop, všechno dobré.
2: Ooh, here's another one, rising to the top around the world. Special dedication throughout the nation. Don't you forget about me.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Vostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 82% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop, všechno dobré!

běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Dr. Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Dr. Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy, půl litru plech za 18,90. Braník výčepní půl litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní půl litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 82% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybrané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou, byla jak lavina.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka, sojový suk, klasik.

50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Vit vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mu písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny z Česka.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se já.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 82% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop. Všechno

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta jihočeské 2,80% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybrané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop, všechno dobré.
2: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Seško v boj v Coloradu, můžeš krávit pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

0: Vysíláme signál.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí. Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tuty v Trutnově. Přejeme hezký poslech.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop, všechno dobré.
2: Vítal jsem se listou stromou, ako dlho rastú, vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zas tu.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Dr. Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 82% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5 litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik, bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

pro děti. Já vím, když se dva políbí, že to nemusí být z lásky a vůbec nic si neslíbí.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy, půl litru plech za 18,90. Braník výčepní půl litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní půl litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litrů za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 82% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybrané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100 gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5 litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

A aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy, z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100 gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5 litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.
1: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Ale těch nabídek, no řada.

0: nestačí přece oheň z pece, chci mít jiný žár. Můj Vilém peče housky a málo mě má rád, on očíčka má úzký a věčně chtěl by spát. Jo, jo, jo, je to tak, je to tak.
1: Chudák holka.
0: Jenom mě nelitujte.
2: Vilém zkrátka v noci peče a ve dne spí.
0: Jenom ho nelitujte. Já v neděli hned zítra si vyšla do všeta. Tam pekařka je chytrá, snad radu může dát. Už z dálky, jak mě vidí, ty oči bledou líc. Hned naproti chvátá, holka zlatá neříká.

0: vlastně bylo.
1: Je pěkný, že tě politovala, ale jestli pak ti něco poradila.
0: Pekařka ze Všetat, to se budete divit. Byl večer, vyšly hvězdy a v domě voněl kmín. Já žebřík dala ke zdi a vzhůru na komín. Prý jedna cihla stačí a oheň nemá tak. Teď běj si marně po pekárně s těstem na rukách. Můj Vilém netek housky a měl mě hodně rád. Už oči neměl ouzký a vůbec nechtěl spát. To byla krása.
1: Cože si to dala na ten komín?

0: musí spát. Ať město se hněvá, mě to neva, jen když mě má rád.
1: Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Vit vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5 litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle Gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tyčka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Dr. Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už nikdy on

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: a 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5 litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: vím.
1: Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cotmonte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst, doma sní.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásky.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100 gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Vostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Protože my už dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100 gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5 litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Dívej se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím lásko navždycky, Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: kostky minou hrací stůl, bolest se vrací v očích sůl, tohle je ráno, čas žít.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: ti dám.
1: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100 gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5 litrové petlahvi za 41,90.
2: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile,

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night.
1: I'm a long way from home. I'm a long way from home.
2: Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10:02.
3: Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Dr. Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy, půl litru plech za 18,90. Braník výčepní půl litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní půl litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litrů za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100 gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: neblázni.
1: Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Dr. Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 82% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybrané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Dr. Vit vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Vostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 82% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Viziku, ať víš, s kým máš tu čest.

vždycky začal žít až z večera, jak kýčovitej hit. Představ si to.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký avantýr.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100 gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5 litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Dr. Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupenka.

0: Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny z České.

McCormick, she loved.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100 gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5 litrové petlahvi za 41,90.
2: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních. Například kružítka

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Dr. Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 82% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5 litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme do...

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Doktor Witt vybrané druhy 0,75 litru za 19,90. Matony s příchutí vybrané druhy 1,5 litru za 15,90. Rauch Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Birel nealkoholické ochucené pivo vybrané druhy 0,5 litru plech za 18,90. Braník výčepní 0,5 litru ve skle za 10,90. Budvar výčepní 0,5 litru plech za 17,90. Pivo Proud světlý ležák 0,33 litru ve skle za 18,90. Bostavan Gold víno vybrané druhy 0,75 litru za 89,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno do

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zrnková káva, 500 gramů za 199,90.
1: Coop, všechno dobré.

pytli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní, vybrané druhy, 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo, 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, 0,5 litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zrnková káva, 500 gramů za 199,90.
1: Coop, všechno dobré.

nově. Ty beze mě a já bez tebe, v jiný čas a v jiný době, v dnešní den a v dnešní noc, já chtěl víc.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coca-Cola nebo Fanta vybrané druhy, 1,5 litru z běžných 32,90 za 29,90. Jar, kapsle na nádobí vybrané druhy z běžných 429,90 za 399,90. Dle gusta hotový pokrm vybrané druhy 400 gramů z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnézia přírodní vybrané druhy 1,5 litru za 14,90. Madeta, jihočeské 2,80% máslo 250 gramů za 39,90. Míša Nanuk vybrané druhy 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru za 12,90. Mů písecká šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Madeta Madeland plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 26,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Mražený Magnum vybrané druhy 90 nebo 110 ml za 24,90. Bohemilk 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Opávy a miňonky XXL vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Doma kuchyňské dvouvrstvé utěrky dvě role v balení za 14,90. Jihlavanka Standard Originál mletá káva 1 kg za 219 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Grilovací klobása z Kostelce 100 gramů za 21,90. Bohemilk farmářské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 24,90. Madeta jihočeská niva 30, 45 nebo 60% ve 100-gramovém balení za 26,90. Chocenské tradiční pomazánkové bílé 150 gramů za 24,90. Rajec 321, vybrané druhy 0,75 litrů za 17,90. Krušovice světlý ležák v 1,5-litrové petlahvi za 41,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko Papánek smetanový krém, vybrané druhy, 130 gramů za 17,90. Sladká tečka sojový suk, klasik, 50 gramů za 6,90. Nový den, křehký plátek, vybrané druhy, 65 gramů za 8,90. Klasik bezvaječné těstoviny, vybrané druhy, 500 gramů za 12,90. Dle gusta zelené olivy, vybrané druhy, 195 gramů za 14,90. Capito minerální voda Maxia jemně perlivá, půl litru za 8,90. Axi, kompletní krmivo pro dospělé kočky, kousky s hovězím, 830 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma. Would you like me to seduce you?

0: Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás s předstihem široký výběr potřeb do školních lavic. Například kružítka, pastelky, pravítka, ořezávátka, propisky, vodovky a mnoho dalších školních pomůcek. Podrobnosti se skvělými cenami naleznete v aktuálním letáku, včetně dobrot na svačinku.
1: Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Kapi ovocná šťáva, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Nový den, espresso, 100% arabika zrnková káva, 500 gramů za 199,90.
1: Coop, všechno dobré.